to nebo daj vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnout, bol by to. Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájom můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebo daj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, i věš, čo si to myslí.

0: Zagreb vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Daj si na obed hudbu na maximum.
2: Jeden

0: vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
1: Dámy a páni, krásny večer prajeme z Európy 2, tri prasiatka sú tu s vami a dnes je našou dnešnou hostkou luxusná spoločníčka Nina.
2: Když som začala dělat tuhle práci, tak som ji za začátku dělala teda dlouho s tím jako s odporem, no z nějakých finančních důvodů a hnusilo se mi to. No a pak po letech, čím se jako byla starší, tak mě to začalo nějak bavit a začalo mě bavit i zkoušet jako různý věci. A v tomhle tomu jsem jako hrozně otevřená, že věci, co jsem třeba jako mladá, no, těm 18, 19 vyloženě jako odsuzovala nějaký praktiky a nevím, trojky a tohle. A polyamorní vztahy a všechno možný, co jako úplně zrká to nikdy. Tak teď mě to prostě baví.
1: No. Okay. Okay. To je ta největší změna, co cítíš, hej?
2: Jo, asi jo, no, asi člověk jako je tímhle tím poznamenaný, zase je těžký potom zažít takový ten, řekněme, čistý sex, jako jo. Je to těžší, protože už člověk je jako ovlivněný tím a ten sex pro mě neznamená tolik jako takový zrušení, jako třeba pro normálního člověka. Mm-hmm. Pardon.
1: Pohodě.
2: Klienti.
1: Víš, že zodvihnout teraz?
3: Zodvihnout.
1: Víš, že zodvihneme
3: mu hlas.
1: My ho zmeníme. No, zdvihne, daj ho na vlastný.
3: To je prvýkrát.
2: Ano.
4: Ahoj, můžeš přijet?
2: Ahoj, nemůžu přijet, jsem na Slovensku v rádiu. Přijedu jindy, jo? Tak se měj krásně. Pa, pusu.
1: Wow, to bylo rychle.
3: To bylo 4 sekundový telefon.
5: Perfektná, to bylo otec, tuším.
3: Super.
1: Že super.
2: Tu
3: wow, přesně. Já jsem normálně rád, že toto se stalo. Lebo mali jsme kadejaké hostky, ale keď se spýtali například, ukáž nám OnlyFans, alebo já nevím, zavolali nějakému klientovi, tak strašně se zľaknu.
1: A to ty jsi prostě...
2: Hele, mě to nevadí, já jsem jenom si říkala, jestli to je opravdu klient. paní z úřadu, nebo paní učitelka mojí dcery.
1: To bylo ještě vtipnější.
2: Nebo já vám volám, že máte paní Varga syfilis. Jsme zjistili na testech, že máte syfilis. Aha, děkuji.
1: On se spýtal, či můžu přijet, alebo můžeš přijet.
2: On se ptal, jestli já.
1: No, okay.
2: Ale tam většinou, když takhle někdo ještě ten hlas mi úplně neseděl, trošku, mm-hmm. Jo, tak jako ty, to už poznám.
1: Okay.
2: Tak většinou po těchto lidech chci nějakou jako komunikaci na WhatsAppu, třeba video, nebo tak.
1: Validaci, hej.
2: No a nějakou zálohu a tak, jako, to je vždycky lepší.
3: A musí být asi dobrá na odhadování lidí.
2: Jo, ono už to člověk tak nějak jako pozná prostě po hlase z té komunikace většinou.
3: Ano.
2: Stane se taky jako, že ne, a to, jo, ale...
1: Takže musíš mít za sebou asi nějaké zlé zážitky.
2: To, jasný.
3: No a keď si hodně. Odhadla, tak čo bylo to zlé? To si potom, čo tě čakalo, nepříjemné překvapení?
2: No, jako tady ne, co jsem se odstěhovala vlastně z Prahy, tak v té lokalitě, co jsem, tak tam jsou super lidi, tam je to úplně jiný, ale v Praze... Tam si myslím, že tak 80% feťáků, jo. Tuček, když mu někdo napsal něco normálního, že chce jako nějakou klasiku a tohle, tak jsem si říkala, ty jsi nemocnej, nebo co, jako. Ty lidi jako světí a kolikrát to člověk fakt už nepoznal, většinou to jako poznám, ale třeba během té doby si ten člověk odskočil na ten záchod a teď se vrátil. A teď ty stíhy, nebo jako mě tam chytlo pod krkem, že jo, a prostě teď jako půjdeš a tam člověk musel jako dělat, jo, já si tady jdu jenom pro něco do kabelky a nahá jsem vyběhla z toho, jo. Ty zážitky, jako ty zážitky docela někde jako fakt super, no.
1: A mal jsi někdy, že jsi se cítila ohrozená na životě?
2: No jasný, tady v tomhle případě třeba zrovna, no. No.
1: Tak tě chytil pod krk a potom si utěkala?
2: No, protože to člověk vidí, že je úplně mimo, jo, tam stačí, aby se mnou fláknul o nějakou poličku. Pak teda on přišel s tím nejdřív, že se zaručoval tím, že zná strejdu Roberta. Mě napadlo Robertovi zavolat, zavolal jsem mu až potom, když se to stalo, ten samozřejmě neznal.
1: Rozumím.
2: No, tak. Ten samozřejmě neznal.
3: Strejda Robert.
2: No, strejda Robert. No, a co jsem to chtěla říct, už nevím. Opak mi řekl, že si za to můžu sama, nebo jsem přišla v šatech sexy oblečena.
1: Okay.
2: No jo, no.
3: Co ti to povedal?
1: No ten zákazník.
2: Ten zákazník.
1: A to, že bylo nějakože násilný.
3: Ježi.
1: No počkej, dobré, ale... Tak ono považujeme toto prácu za akože aj nebezpečnú, nie? Teda ja ju tak určite považujem, povedz ty.
5: No určite to je.
1: Je to nebezpečná práca, nie?
2: Asi áno.
1: Tak čo je ten tvoj backup? Čo je ten tvoj, ten niekto, kto ti kryje záda? Že keď sa niečo prosím
2: stane... Ja říkam
1: tak...
2: to nahoře.
1: No. Nemáš nikoho takého?
2: No ja sa dneska ako pomodlím a v každý práci spolu řeknu, děkuji ti Bože. Ne, ale takhle ja...
1: Ja som si ho iba predstavil ako áno, Bože.
2: Ale ako je to tak, ako je to tak.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
2: Tri prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rio.

0: Samuel
1: a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: Dlho ste nám písali do nášho štúdia do troch prasiatok na Európe 2, že by ste chceli nejakú spoločničku vyspovedať rôzne otázky. Tak nech sa páči, dnešnou hostkou spoločnička Nina.
3: No. Ale ja vlastne, co som na tom baráku, tak oni tí lidi, za prvé tam sú fakt ako slušní lidi v tom okolí. A za druhý, já vždycky jako to člověk by i poznal po hlase, že já vždycky říkám, neberu nikoho, kdo je pod vlivem alkoholu, drog, a nedělám večer, že? Což tím hodně jako eliminuju. Ale ty lidi, tam mám vlastně před barákem dvě auta, auto, přítele, tohle, a oni mají pocit, prostě, asi by to neudělali, jo, protože mají pocit, že tam někdo...
4: To je dvě, ale že to už nebude.
5: Toto už je ale video, hovor.
3: Tak.
4: Aha.
5: To aj tak, to se robí.
3: No takhle, jako já webky dělám, ale někdo volá rovnou na video a to já jako neberu, já mám potřebu někoho, jo, aby si tady mě viděl a viděl prsa a udělal si dobře. A...
5: Tak počkej, teraz si čávo momentálně volá, proto by tě chce vidět na kamere, chce si vyhonit.
3: No asi jo, tak oni to dělají tak, aby nemuseli platit.
5: Nemůžeme ho zdvihnout já?
4: A už jim nezala.
3: Hele, Dorvá by ti řekla, že ano, ale tohle to zrát, tenhle ten člověk mě otravuje už delší dobu.
5: Ok, chápem, tam možná by prestal právě.
3: Jo, většinou jo.
4: A ten, co tě otravuje ohledem čeho?
3: No, chce se sejít, ale mám právě pocit, že zrovna tenhle ten člověk je jeden z mála, který tam jsou pod vlivem nějakých jako látek.
5: Okay. Ale nezapovedala si to s tým, že tam parkujú teda dve auta pred tvojim baráčkem?
3: Tak, že to je proste, že tí ľudia si řeknú, ano, tam niekto, a když sa niekto zeptá, tak on tam väčšinou niekto je, on tam je přítel väčšinou, ale jo, že tam, kde by sa nieco stalo, oni to vlastne jako neudiali, všude tam sú sousedi, jo, mají pocit, že v tom baráku niekto je. To je takový jako jiný, no.
5: A ty sousedi vědí o tom, co robíš?
3: Jo, vědí.
5: A jsou v pohodě?
3: No.
5: Hej?
3: Dokonce vlastně, já ten barák mám pronajatej a majitel, jeho rodiče jsou vlastně v baráku hned za mnou. Musku máme skvělý stavy. Skvělý stavy. Tak, vždycky se sjedem. Ne. Stahy, já tam chodím za dědou, za babičku, vždycky říkám, no, mě za chvíli přijde klient, já musím běžet. Nevěděj, to já jako, pro mě to je důležitý, protože mám takový ten klid.
5: Ok, že nemusíš se bavit.
3: No, a ty lidi vidět, že jsem normální, že mám ráda, že jim pomáhám, celá vesnice mě má ráda. A jako
4: logicky.
3: Celá vesnice. Teď tam zrovna zítra dělám pro ně pro vesnici zábavu, jsem objednala DJ.
5: Fakt?
3: Ano.
5: Ok,
2: a malý tak.
3: Tak, ale to mám ráda. Je prostě, mě strašně jako baví ta interakce s lidma.
5: A nesetla se s tím, že tě odsuzují tam?
3: Hele, takhle, je to možný, že mě odsuzují, ale já u toho nejsem, to mě odsuzují asi doma. ale se mnou se tam baví jako všichni super. To asi vědí fakt, že jsem jako normální, tak jako nemají potřebu nějak...
5: Já to jsem chtěl povedat, že keď jsi k ním milá, dobrá, prečo byť, akože mali byť oni k tebe nějaký.
2: No.
5: No ale... Že nefunguje to tak, hej, že máš tam nejakého bodyguarda, ktorý na teba dáva pozor, ktorému napíšeš, alebo zavoláš, alebo niečo, keď sa niečo stane.
3: No tak, no takhle do éteru úplne. Řeknu, že jo,
5: nemusíš odpovedať.
3: Okej, nemusíš. Ale to byla kontraproduktivní informace.
5: Áno, ale tak priateľ...
3: Tak jak říkám, tak je tam väčšinou on. No.
5: A priateľ je akože partner, hej, frajer.
3: Partner, no.
5: A s ním si už dlho?
3: No, 4 roky, pak jsme nějakou chvilku nebyli spolu, jakože i když jsme spolu bydleli, pak jsme měli, jsem říkala v tom podcastu v lednu, že máme polyamorní vztah, to jsem měla zrovna období, kdy jsem měla 3 vztahy jako naraz, protože ani jeden z těch lidí mi nebyl schopný nějak dávat to, co jsem jako chtěla, potřebovala a mě už nebavilo je měnit a vztekat se s tím, že ty tohle neděláš a tak říkala, tak si to dělej. Ale já tím pádem tak jako nebudu dávat celou sebe tu dvě, jo. Tak jako jsem se čerpala vlastně tu radost z různých směrů. Nějak mi to vyhovovalo, a pak mě to jako přestalo bavit, už bylo únavný, náročný. Tak jsem se teda vrátila jako takhle do toho klidu. No a teď budeme mít za měsíc, tenhle měsíc svatbu.
4: Budeš mít svatbu?
3: Ano.
5: Wow.
2: Okay. Ty, budeš mít svatbu?
3: Třetí.
5: Je super.
3: Třetí.
2: Už třetí.
5: Je třetí.
4: Oh.
5: Super.
3: No. To je prvé třetí.
4: Dobré.
5: No ale já jsem
4: se
5: to
3: těším, protože to první svatba bude, kterou si fakt udělám jako podle sebe, že jako kůň, popelka, jo, že to fakt jako...
4: A traja žení.
3: Ani se říká, že nepotřebuji tak moc jeho na té svatbě, že není tak důležitý, kdo tam stojí, ale hlavně ta moje svatba, jako jo, to je můj den.
5: Hej.
3: Jedno, kdo tam prostě přijde, jo, jako jo, to...
5: Ja som sa to, preto pýtal na toho frajera, lebo ty si spomenula v úvode o tú polyamóriu.
1: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
3: 3 prasiatka.
1: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Peter, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
1: Dnes u nás v štúdiu sedí spoločnička Nina v Troch prasiatkách a my sme sa rozhodli sa pýtať otázky, ktoré zaujíma ľud a chceme sa na tieto veci pozrieť aj z opačného súdku.
2: A to som chcel vlastne zistiť, že aká je tá realita toho, lebo to nie je zlom, ale že keď ľudia hovoria o nejaké polyamory tu u nás, tak väčšinou majú, že dobre, tak raz za čas sa s niekým iným vyspím, raz za čas mám s niekým iným vzťah, ale u teba je to tak, že akože poriadne.
3: No tak ja som to brala, že som sa tým fakt netajala, ja som väčšinu seznámila, říkám, líbí sa ti to, nelíbí, tak buď to sa ako zmieníš, anebo odejdeš, anebo to budeš akceptovať, tak proste som to dělala takhle a tak.
2: A čo sú najväčšie úskalia polyamorického vzťahu?
3: No to žárlení proste, že tam, to mi řekl tenkrát bývalý manžel, říká, ty jsi spokojená, ale ty nevíš, jestli ten frér vedle tebe si nechce jako spáchat sebevraždu. Ty to jako, jo, že člověk někdy, jako já jsem se musela naučit být sobecká, protože já celý život žila podle toho, jak chtěl každý a byla jsem v tom vztahu někde učápla, úplně jiná, než jsem teď. Pak jsem se jako nadechla a začala jsem dělat opak. A teď zase jako to nějak analyzuju, se snažím poslední měsíce, že zase jsem to jako přehnala, že až moc jsem byla sobecká a teď se snažím jako přemýšlet nad tím, jak ty lidi, ale jako by celkově nejenom partner, jak se jako cítí tím jim chováním, jo. Mm-hmm. Trochu to jako víc navnímat, abych neubližovala, protože ono to je snadný k tomu sklouznout, jo, že člověk se jako v tom rozjaření, jo, užívám a nevšimli si, že lidi kolem mě jako trpí, jo. Takže okay. Asi nějak poznat takovou i tu hranici, jako kdy, protože on mi třeba říkal, jo, já vím, že jo, jsme si to řekli, ale nemusíš doma a furt o tom člověku mluvit, protože vlastně já měla ty další lidi rád a ten jsem trávila ten čas, tak jsem měla potřebu doma a on říkal tohle a jako plná, že jo, a tomu zase tomu druhému o tom, prostě v těch lidech jsem ráda. A samozřejmě jako ten druhý, když to akceptuje, tak to nemusí úplně jako... No, a to on byl takový, že jako akceptoval to, že k nám přišel ten druhý na oběd a tohle, nebo mě nějak objímal, jako zvládal to, nebo jsme šli někam na procházku spolu všichni a tak, jako i když to nebylo naše, tak to jako, jo, ale samozřejmě to jako příjemný asi není, pokud ten člověk nemá, jako nevrušuje ho ta představa, že jo.
2: A aj ty muži mali nějaké frajerky?
3: Ne, to já jsem v tomhle sobecká, to ne. já taková jsem i dokonce ten můj přítel, když si se mnou dělal, tak jezdil eskorty. Dělali jsme to jako ve dvou, i když on takový jako sám není, že ho to baví, tak prostě jsem říkal, já to dělám, tak ho pomůžeš. No, ale prostě jako třeba nedovolila jsem, když nás oslovil nějaký pár, že se chce jako prostřídat, tak já jsem taková, já na to koukat prostě nebudu. Jako.
2: Okay.
3: Já jsem taková v tomhle jako taková královna. Já mám ráda kolem sebe ty chlapy, s tím asi jako rozumím, ale prostě tohle to no, jako...
2: To ne. A mala si s nimi aj akože nejaké intimné zblíženie naraz s dvomi alebo s tromi, s tými partnermi, myslím?
3: To ne, i když neříkám, že jako bych to nechtěla, nebo v tu chvíli jsem to nechtěla, že by se mi to svoje líbilo, ale to už by jako nevydechali. Nebo jeden z nich jo, ale to zase jako...
2: Musia obidvaja, no jasné.
4: Bolo problém nájsť do dvojice, nikto, hej.
3: No, tak. Já jsem to měla mimo třeba jako pracovně nebo jako s kamarádama nebo tak tyhle ty zážitky, že jsem se toho jako fakt nabažila, si myslím, až těhle věcí.
2: Koľko najviac ľudí si mala, si zažila v posteli?
5: Jeden deň?
2: Nie, akože naraz, v jednom, počas jednoho sexu.
3: Při jednom, já nevím, asi
5: pět. Peť bolo naraz pri jednom?
3: No,
5: a peť chlapov?
3: No.
5: Čiže ženy vôbec, ty vlastne?
3: Jo, párkrát jo, ale to bylo v nějakým předešlým vztahu a tam mi to nějak moc nevadilo. To byla třeba moje kamarádka, tak s tím člověkem tu chvíli neměla až tak jako blízký vztah, že...
2: Takže zvládneš, že 5 chlapů?
3: No, ale ono záleží, jo. Doteďka mám různý nabídky swingers a chci jich přijít víc, ale... já vždycky říkám, že většinou tohle lidi chtějí dělat na nějakých fakt jako látkách, že jo. Takže vždycky říkám, že jako zastřízlivá, absolutně. A ne tím stylem, že se prostě, já nevím, 2-3 hodiny jako do toho buší, prostě to jako ne, přes toho nějaký hardcore, to fakt jako tak jako normálně prostě, jo.
2: Ale tak to je masakr, ne? 5 mužů. Naraz.
3: To z toho člověk ani tolik jako nemá, protože se jako nesoustří, on to strašně, strašně hezky to vypadá, že jo, na pornu a takhle. A minule jsem měla dva bráchy ze Slovenska, právě ty přijeli a my jsme se tu hodinu prosmáli, protože to bylo strašně komický, jako člověk se vstavil a ten druhý a takhle máš tu nohu a teď my jsme měli záchvaty smíchu, jako jo.
5: A však to je milé.
3: Je, bol to příjemný, proste. Ten měl ešte zlomenú nohu, utekl, měl ich na operaci a on ho tam odvez a řekl, že se ho jde jako vzít jenom na cigáru nebo někam a přijel ukradl z té nemocnice rychle za mnou a pak ho to asi jako vrátil.
1: Dámy a páni, na teraz vysielanie končí, ale pokračujeme vo všetkých podcastových aplikáciách a pozor, budúci týždeň v stredu o 22. naša luxusná spoločnička Nina, teda nie náš,